0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximálně naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.
0: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximálně naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.
0: Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerur Mercedes je známá fráze. Navíc po vás faninky pod prsenky.

doma. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Petr Převrátil. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Premiér Andrej Babiš řekl, že předpokládá, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla na summit Severoatlantické aliance. Odkázal zároveň na ministra zahraničí Petra Macinku, ten se však k tomu zatím nevyjádřil. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení, a to v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V takzvaném USAR týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kinologů se psy. Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Iránu. V příspěvku na síti True Social šéf Bílého domu nenapsal, kdy se útok stal. Jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi Spojenými státy a Iránem. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Marie Rotrová, Jiří Bartoška, přeji vám krásné tropické ráno na rádiu Bonton a po celé tu s námi budou Matt a Man at Work. A Down Under. A taky zaspívá zpěvačka Anaka Údolí včel. No a na startu hodiny čeká skupina Banket zo Slovenska a Richard Miller Po schodoch.
1: Cestou po schodoch, po schodoch, poznávám po schodě a poznám po schodoch, po zvukoch.
0: Co budeme hrát po celé, tak to už víte, ale teď jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak co nám předpovídají meteorologové na sobotu? Na sobotu 27. června říkají, že bude jasno nebo skoro jasno. Během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti a taky nejpravděpodobněji na západě Čech. Nejvyšší teploty dnes vystoupají od 35 do 39 stupňů Celsia a na severovýchodě území od 33 do 36 stupňů. V tisíci metrech a na horách bude také 30. A foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. No a rostlové podmínky jsou zpočátku mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik počasí.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné víkendové ráno, je sobota 27. června. No a co nás čeká v této hodině společně? Zámecké slavnosti. Budete na celý den jako princezna a princ. Tak si to užijeme. No ale teď už přichází Richard Miller a skupina Banket. Po schodoch. Krásné ráno.

0: Tak to jsou muži v práci Mad at Work Down Under na Rádiu Bonton. Máme 3 minuty po 8:45. No a z mého hlasu slyšíte, že pouštění si klimatizace v autě není úplně šťastná volba, ale bohužel ty horké teploty venku, je to neskutečné. Město Šluknov pořádá zámecké slavnosti, kam můžeme vyrazit o tomto víkendu. Pořadí už 18. zámecké slavnosti. Každý rok lákají tisíce návštěvníků a vy můžete být mezi nimi. Budou tady dobové trhy, historické kostýmy, taky program a bohatý kulturní program. Na hlavní scéně vystoupí Lucka Bílá s kapelou Petra Maláska, Žlutý pes, Ondři Hejmy, Děda Mládek Illegal Band, kapela Z5, Toxic People, Kabáti, Revival a další. No a taky nás čeká divadelní a loutkový soubor Rolnička, Mažoretky, Berušky a další. Zámecké slavnosti ve Šluknově jedou na plné pecky a věřte, že si to můžete užívat po celé 2 víkendové dny. Teď už další muzika na Rádiu Bonton. Petr Kolář, taky Roy Orbison, anebo Anaka a Údolí včel.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
3: Na Jupiter nebo na Saturn.
2: Počkej, to je strašně daleko.
3: Ale půlka třídy už tam byla.
4: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
5: Ahoj moji milí, zdravím vás srdečně, tady je Anaka. Natočila jsem pro vás nové album, jmenuje se Údolí včel a tohle je jedna písnička právě z něj. Tady na rádiu Bonton. Mějte se moc hezky.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin, 32 minut, 2 minuty po půl deváté a míříme na silnice, tentokrát do Prahy. Chodovská ulice v Praze, tady je překážka ve vozovce a srazila se tu tramvaj s osobním autem. Projíždějte opatrně. No a ještě na Prachaticku, na silnici číslo 141, Prachatice, délka zhruba 111 metrů. Je dopravní problém, je tu poruchané vozidlo, zdržíte se, je to objízdné, projíždějte velmi opatrně. Přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton. No a na cestu také posílám další písničku Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. A to, že mi napsali tady milí posluchači, zdravíme tě z Lhoty, přejeme ti hezký den, Saša, Marína a Anička. Tak pokud posloucháte, tak vám posílám tuhle krásnou písničku. Mějte hezký den.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

tohle zpěvačka Celine Dion na rádiu Bonton 8:45 a my jedeme dál. Tak víme, že venku je teplo, velké vedro. Dorazí super tropické noci na tento víkend. Mimořádně teplé noci nás čekají, tak na to si dávejte pozor. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvaně super tropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. A v celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. No a věřte, že o tomto víkendu ve střední Evropě vyvrcholí příliv extrémně teplého vzduchu od jihu, kdy odpolední maxima mohou v nížinách překročit hranici 40 stupňů Celsia. S vysokou pravděpodobností dojde k překonání absolutního rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Vzhledem k horkému jižnímu proudění v kombinaci s nejdelšími dny v roce se vzduch příliš neochladí ani během nočních hodin. Nejteplejší noc nás čeká ze soboty, tedy z dnešního dne do zítřka, ve východní polovině země pravděpodobně i z neděle na pondělí. Minimální teploty od rána klesnou na 24 až 20 stupňů, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Tak se na to připravte. Ventilátory, pokud máte klimatizace, anebo neotvírejte do kořán přes den okna, aby se vám nevyhřál byt, abyste ten večer zvládli. Hodně pijte, můžete na sebe dát i mokré tričko a můžete to zvládnout úplně s přehledem. Teď už další muzika na rádiu Bonton. Lenka Filipová, taky Luis Capaldi, Before You Go, anebo Karel Gott, Zůstanu svůj. Vám přeji příjemný poslech a krásný den s rádiem Bonton.

0: tak to je Fuzz Garden a po celé Ultravox. Taky Verona a jejich Lásky proud. Těšit se můžete na začátku hodiny taky na Sagiho Tofiho, Dávej ber. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes bude jasno nebo skoro jasno, tropický den a další během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti je nejpravděpodobněji na západě Čech. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 35 do 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území od 33 do 36 stupňů. A v 1000 metrech a na horách naměříme 30. A foukat by měl slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům Celsia, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. A jak jsou na tom rostylové podmínky? Zpočátku mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik počasí na Radio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, už je skoro 9. hodina za pár vteřin. Dnes je sobota 27. června, Ládě má svátek, no a rád bych teď poslal písničku skvělému technikovi Filipovi, který mi včera moc pomohl s rychlejším internetem, a jeho ženě Vendulce a dcerce Johance Ratajových, kteří právě poslouchají Bonton. Přeji vám krásný den a posílám vám Sagvana Tofiho Dávej ber. A přeji, ať ty vedra zvládnete. Hezký den.

0: Tohle jsou Bengals, ženská kapela, a ty nám zaspívali, že Manic Monday může být, ano, ale ten se blíží teprve, ale my si užíváme víkendu a také velkého horka. Už jste přemýšleli, co v těchto horkých teplých měsících máme pít, abychom se z toho dostali? Jaký nápoj je v horku ten nejlepší? Tak voda to není prý. Během letních veder většina z nás sáhne po sklenici vody, je to správně, ale ne vždy to stačí. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko. Podobnou výhodu mohou mít i rostlinné alternativní mléka, tedy ty, co známe, ty drahá mléka. Pravidelná konzumace nízkotučného mléka může u nás, kteří sportujeme nebo se věnujeme fyzické aktivitě, zajistit lepší rehydrataci než samotná voda. Přestože se běžně doporučuje vypít alespoň 8 sklenic vody denně, množství tekutin, které vaše tělo potřebuje, se výrazně liší podle věku, úrovně fyzické aktivity a také počasí. Někomu může stačit 6 sklenic tekutin denně, zatímco jiný může potřebovat až 12. Nehodí se pro každého, protože mléko není všelék a nehodí se právě pro všechny lidi. Třeba ty s intolerancí laktózy mohou po jeho konzumaci trpět nadýmáním, bolestmi břicha a zažívacími potížemi, což může během horkého počasí stav organismu ještě zhoršit. Tak na to pozor. A další způsob, jak udržovat hydrataci, je jíst potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, meloun, řapíkatý celer anebo listová zelenina. Vhodné jsou také nápoje jako bylinné čaje, kokosová voda anebo ředěné ovocné šťávy. Taky třeba cottage sýr nebo smutý, ty jsou také dobré, jogurt je dobrý, no je tam toho spousty. Takže rozhodně doplňujte tekutiny, v jakém stavu vám dělají to nejlepší pro tělo, a my už zase pošleme nějaké písničky, které se vám líbí. Kristýna Stonka, taky Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, anebo Činasky a Bára Hosnedlová a slovenský Clean. Tady jsou.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Posloucháte Rádio Bonton, máme 9 hodin, 29 minut, no a my jdeme na silnice na Nymbursku, na trase Praha-Sever, na 37. a 5. kilometru. Si dávejte pozor na porouchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně. Teď míříme na Litoměřicko, na D8, 54. kilometr z trasy z Německa, státní hranice Praha, je porouchané vozidlo, zdržíte se, překáží ve vozovce. Ulice Jana Roháče z Dubé v Doxech na Českolipsku. 3 osobní auta v sobě na parkovišti. Nemají vliv na provoz, ale pokud jdete parkovat, tak tam jsou 3 auta nabouraná. No a na Praze západ na D4, 18,5 km, tady spozorněte na trase Praha Strakonice, porouchané vozidlo je odstavném jízdním pruhu, na místo už jede hlídka policie České republiky. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a posílám Michaela Jacksona, taky Veronu, anebo zazpívá i Nick Kershaw, The Riddle.

0: Tak tohle je legendární zpěvák a taky tanečník Michael Joseph Jackson. They don't care about us na rádiu Bonton. Máme 9 hodin 41 minut a vy stále posloucháte víkendové horké rádio Bonton. No a co nás čeká teď? Vezmu vás na slavnosti kaše. Ano, slyšíte dobře. Je to jako hráč litvínovské Vervy, slavnosti kaše v Horažďovicích, ale ono tomu tak není. Horažďovice opět dnes ožijí tradičními slavnostmi kaše. Mírové náměstí se promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém tu v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost král kaše. Takže rozhodně se máte na co těšit. Horažďovice, jejich majitelé byli v té době Bavorové ze Strakonic, jeden z nejpřednějších českých šlechtických rodů 13. století se odmítli podrobit jeho královskému majestátu. Byla to tehdy situace v skutku nevídaná, jednalo se o boj mezi panovníkem a šlechtici. No a zajímavostí je, že po ročním odvoláním se Horažďovice vzdali již zesnulému králi, který zemřel na úplavici. Na slavnosti kaše doprovází bohatý kulturní program historické skupiny vyhlášení nejlepší kaše a krále kaše největšího jedlíka. Takže můžete se zúčastnit právě dnes v Horažďovicích na náměstí a já věřím, že si to užijete. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Madonna, Petr Muk a nebo Karel Zich. Léto, jak má být. Tak to nevím, jestli to je pravda. Jestli tohle to je to léto, které jsme si přáli.
1: Nedostalo se vaše dítě na 8leté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, pro

0: To je úžasný spojení. Kapela Slza, taky Celeste Buckingham na srdci na rádiu Bonton krátce před 10. hodinou. Po celé tady bude Hanka Zagorová jako biograf Láska.
1: Na mém předměstí je biograf Láska.
0: Pak mezi vás rozhodíme drahokamy spolu s kapelou Miraj. A čeká nás taky Francesco Napoli. Bala, bala. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být sobota jasná, až skoro jasná. Během dnes možností vývoje kupovité oblačnosti. A nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 35 do 39 stupňů Celsia. A na severovýchodě území čekáme teploty od 33 do 36. V 1000 metrech a na horách naměříme 30 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A pozor, teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40. Nejpravděpodobněji v dolním Polabí a po Ohří. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne v 10 hodin, sobota 27. června. Vezmu vás na báječnou pouť, kde vám bude nádherně. A pokud se rozhodujete, kam vyrazit, tak třeba k vodě. Tady už je Francesco Napoli a Bala Bala. Hezký den.

0: Posloucháte Radio Bonton, 10 hodin, 19 minut a my vyrážíme do Semil. Tady je totiž pouť a o tu nechceme přijít. Je to tradiční pouť pořádaná na počest patronů Semilského kostela svatého Petra a Pavla. Koná se na ostrově a před zámkem Semilským a na Komenského náměstí v Semilech. Tady souběžně s poutí se připomene tradiční jarmark, takže máte se na co těšit. Dobové oblečení, střelnice, staré houpačky, kolotoče, divadlo pro děti, kejklíři i flašinetáři. No a tohleto všechno tedy v Semilech dnes i zítra, tedy po oba dva dny víkendové, tak věřím, že si to užijete. Hlavně hodně pijte vodu nebo cokoliv, co vás trošku osvěží, protože bude horučava, bude teplo. No a ode mě k vám letí další krásné písničky. Teď to jsou No Name, Tina Turner, Two People a nebo Snadné žít od MIG21 a Jirky Macháčka. Tak si to užívejte.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Bonton doprava.
1: 10 hodin 31 minut, minuta po půl jedenácté a míříme na Liberecko, tedy na trasu Turnov, Hrádek nad Nisou, 35. silnice, 20,5. kilometr. U Hrádku nad Nisou je porouchané vozidlo, je to jeden karavan, na místě zasahuje hlídka policie České republiky. V Roudné na Českobudějovicku, tady je dopravní problém, pozor, překážka ve vozovce, zvěř na vozovce, sele na komunikaci. A Praha Východ, D1, 24,5. kilometr, Praha Polsko, tady je porouchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně, tam zúžení a na Jablonecku železný brod. Tady je padlý strom, který může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části a strom je padlý na komunikaci na místo šedou hasiči. Tak jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu se Sabrinou a Boys.

tohle je švédská dvojka Bergesl a Marie Fredriksson, skupina Roxette. A právě Marie Fredriksson zpívá o tom, že by si přála umět létat a to se jí povedlo, protože létá nad námi. A Marie Fredriksson je tu s námi není, ale my jsme si připomněli nádhernou písničkou na rádiu Bonton. Roxette, Wish I Could Fly. No a teď budeme létat v tom vedru, jak se dá přežít ve vedru. Tak jsem se podíval na jeden trik z Německa prý. Vyzkoušejte utajovaný německý trik s obyčejnou lahví a prý doma budete mít krásně. Ochlazení pokoje za 0 korun, to nám radí z internetu. Tropické teploty útočí a bleskové ochlazení pokoje se stává otázkou přežití. Nemusíte dát ani korunu za běžící klimatizaci, musíte okamžitě změnit taktiku. Jaké chyby děláte, když chcete třeba větrat ve vedru, tak na správné ochlazení pokoje větrání určitě ne. Děláte v horku tu fatální chybu, že přes den otevíráte okna do kořán v naději, že chytíte aspoň trošku vánek. Ne, ne, nedělejte to. Právě jste si doma dobrovolně zatopili, protože venkovní vzduch má v poledne přes 30 stupňů, zítra dokonce kolem 40, takže otevřeným oknem nasáváte osvěžení určitě jiné, než chcete, děláte si zbytu horkovzdušnou troubu. Od 10 dopoledne do 8 večer musíte všechno zabednit, zatáhnout rolety a stáhnout venkovní žaluzie. A když vyzkoušíte ten německý trik, tak vezměte obyčejnou plastovou láhev od minerálky, limonády, cokoliv a naplňte ji do 4/5 obyčejnou vodou z kohoutku, aby se vám neroztrhla, tak trošku míň. Hoďte ji přes noc do mrazáku, no a pak získáte masivní ledový blok, který se stane vaší tajnou zbraní proti sálajícímu horku. Nezapomeňte pod to dát hluboký talíř, někam vymyslete strategické místo v místnosti a rozhodně se nám ochladí ten prostor, ale musíte mít zavřená okna. Takže pokud to chcete, vyrobte si několik takových ledových bloků, rozházíte to po bytě a pak běžně doplňujte a bude vám fajn. Alespoň o tomto víkendu, protože od pondělí by zase mělo pršet. Takže víme, jak na to, a když přijde horko, tak a uslyšíte třeba z okna paní řídící,

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladí do sopránu.
1: Zima jak přírně, chápete to?
2: Tak a teď už další muzika na rádiu Bonton. Hanka Zagorová, Atomy Kitten, Atomové kočičky a teď Petr Kotval, také Gejzír.

0: Tenkrát to byl obrovský hit, chlapecká kapela Hanson a Bob, tedy 3MK a Bob na rádiu Bonton. Po celé tady bude Lucie a Daniela. Taky skupina Jelen, Touha a Pláč. A nebo Rod Stewart, Baby Jane. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude jasno nebo skoro jasno, tropy, pozor na tropy, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 35 do 39 stupňů Celsia. Místy to přeskočí přes 40, dokonce předpokládají 40,4 stupně, a to i v neděli. Jinak na severovýchodě území čekáme teploty od 33 do 36 a na horách kolem 30. Teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a Pohoří. Rostylové podmínky už jsou během dne většinou dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, 11 hodin, 1 minuta navrch, 27. června, Láďa má svátek, no a teď už tady mám taky zprávičku od Olinky a Vládi, kteří právě cestují v klimatizovaném autě a poslouchají Rádio Bonton, tak vám přeji šťastnou cestu, ať dorazíte v pořádku. A je tady ještě dovětek PS, sejdeme se u popelnic, to je krásný, to je tak romantický, tak srdečný, tak zdravím Olinku a Vláďu a přeji krásný den. A teď o Rod Stewart a Baby Jane. Hezký den vám všem, od mikrofonu Bontonu přeje Libor Weber.

0: Takhle Freddie Mercury, I was born to love you na rádiu Bonton. A my teď jdeme se ochladit, opět místo pro ochlazení v tomhle vedru. Půjdeme si koupit melouna. A když už jdeme pro melouna, tak bychom měli vybrat toho správného uzrálého, který nám bude chutnat, a zároveň, když ho vychladíme, tak nás bude krásně chladit po celý den. A jak poznat zralý meloun? První vodítko, podle kterého poznáte, že je meloun zralý a bude hezky sladký a šťavnatý, je takzvaná polní skvrna. Říká se tomu polní skvrna. To je místo, na které meloun ležel během toho, co rozrával na zemi. Když se podíváte na melouny v regálu a nejste si ničím jistí, hledejte zkrátka skvrnu s krémově žlutou až zlatovou barvou, takový jako do hněda, žlutohnědý. To je totiž známka toho, že měl plod dostatek času dozrát na slunci. Kdyby tahle skvrna byla bílá nebo velmi světlá, je to známka toho, že byl meloun sklizen příliš brzy a jeho chuť nebude tak výrazně sladká. A možná jste si někdy všimli, že někteří lidé při výběru melounu na ovoce poklepávají. I tahle technika, tak už vypadá sebe divněji, vám může napovědět, jestli je daný meloun dobrý nebo ne. Zralý meloun při poklepání vydává hlubší a dutější zvuk, když jsou plody nezralé, bude vydávat ostřejší a vyšší zvuk. Takže zkuste to a rozhodně vám třeba pomůže i tahle bajka.
1: Jde o meloun, který si vyjde na procházku.
2: Mám dojem, že tohle znám.
1: A potká ústřici.
2: To není běžné.
1: Potká ústřici a povídá jí, ano, povídá jí, že se nestydíte otevřít se prvnímu, kdo přijde.
3: Skutečně.
1: A ústřice odpoví, to je tím, že mám laskavé srdce, kdežto na vás je třeba vzít nůž.
0: Milé dámy, nebuďte v létě ústřice. A teď už jelen a touha pláč.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Kapela Jelen zdraví Rádio Bonton. Rádio, kde je česká hudba doma. A to je super.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 11:33, máme 3 minuty po 11:30 a míříme na silnice do Prahy. Tady si pozor dávejte na poruchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně, ale tady není ulice. Jedno osobní auto je tady odstavené. Unhošť na Kladensku, tady překáží ve vozovce další osobní auto, které narazilo do dopravní značky, tak tady také opatrně v Unhošti. Na Českolipsku ve Skalici, v obci Skalice u České Lípy je padlý strom, na komunikaci na místě už zasahujou hasiči. A také ulice Šultisova v Veslaném na Kladensku je překážka ve vozovce. Projíždějte velmi opatrně, srazil se tu motorkář s osobním autem, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. A ještě Hradišťko na Praze Západ, tady je nehoda, projíždějte opatrně, osobní auto srazilo cyklistu, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. Já vám přeji šťastnou cestu s rádiem Bonton a taky bezpečný návrat. Backstreet Boys, Xindl X a Koreana. To je další hudební nabídka rádia Bonton.

Tak tohle je veleúspěšná chlapecká kapela Backstreet Boys na rádiu Bonton. Tell me why, řekni mi proč, proč. I want this that way. Tak máme Backstreet Boys další na paletě hudebních kapel, které jsme si dnes dopoledne hráli. No ale budeme si hrát ještě další a další. Cher, Mekyho Žbírku, Alvaro Soler, La Cintura. A nebo Helena Vondráčková, Lásko má jasnou. No ale to až za chvilku. Teď vás chci pozvat na veterány na zámek Lnáře. Zámecká zahrada ožívá právě dnes mezi 10. a 18. hodinou výstavou luxusních veteránů a také živou hudbou. Vystoupí Elvis Presley, účast přislíbila vozidla Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Mercedes-Benz, Lotus, Harley-Davidson, Java a další. Celý den je zajištěné občerstvení, také hry pro děti, bazén a volný vstup do 8 let. No a rozsáhlý francouzský park u zámku Lnáře hostí právě tyhle ty benzínem zavoněné vozidla. No, já rozumím tomu, že určitě se mezi vámi najdou lidé, kteří si to chtějí prohlédnout, ale pokud tam jdete, tak rozhodně věřte, že bude velké teplo a hodně velké vedro, tak nás s tím počítejte. Ale teď už další muzika na rádiu Bonton. Já už jsem vám ji prozradil, ale začínáme Helenou Vondráčkovou. Tak vám přeji příjemný poslech, hezký den.

0: Ano, já se s vámi dnes pro dnešek rozloučím právě zpěvačkou Cher, The Shop Shop Song, a já věřím, že se vám líbila. Stejně jako mě. A po celé tady s námi bude kapela Tým. Za to všetko, láska, můžeš ty.
1: Já ti zpívám místo slov.
0: Taky Eva Farná se s námi bude bavit Leporello. Startu hodiny čeká Phil Collins, You Can't Hurry Love. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes má být jasno, nebo skoro jasno, během dnes možností vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 35 do 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území od 33 do 36 a v 1000 metrech na horách kolem 30 stupňů Celsia. Rtuť teploměru bude atakovat 30 na horách. A foukat by měl slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, moc nás to nevofoukne a budeme se hezky potit. Komentář meteorologa říká, teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. Hrostelové podmínky jsou během dne většinou dobré. Připravte se na neděli, bude ještě větší teplota. Podle předpovědi meteorologů by měla atakovat 40. Tak věřím, že to zvládnete, že si ochladíte byt, jak jsme si říkali, že se ochladíte třeba zeleninou, která obsahuje hodně vody, mlékem, pokud vám nevadí, anebo pijte hodně vody, protože v tomhle extrémním počasí bychom měli být rozhodně osvěžení. No a pokud jste doma, tak zavřete okna, abyste si neudělali výheň v bytě. Takže to je vše, co jsem vám chtěl říct. Chtěl jsem vás ochránit a budu se na vás těšit zítra ráno v 8 hodin na frekvenci Rádia Bonton. Krásný den vám všem, i když teplý, horký, vařící, přeje Libor Weber.
2: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: mi.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude je fajn.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

podívej se mi do očí. Naposled buď chlap, snad chtěl si mi to uvědět.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
2: Na Jupiter nebo na Saturn.
1: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Bonton.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví?

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Radio Bonton.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. Dav na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Nejméně 193 miliony obyvatelů Evropy, z toho 75 milionů v Německu zažilo v posledních hodinách teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Některé státy proto doporučují obyvatelům, aby počítali i z výpadky dopravy a elektřiny a aby například měli u sebe hotovost, kdyby nefungoval internet a ani bankomaty. Současnou vlnu veder v Česku navíc doprovodí i mimořádně teplé noci. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvanou supertropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Lidé třeba u nás ve střední Evropě hledali přes den úkryt v podzemí. Jedou na výlet do vojenských bunkrů v pohraničí, navštěvují muzea nebo prostory ve sklepeních, kasematy i podzemí hradů a zámků. No a nebo třeba na jižní Moravě sklípky. V Praze byla vyšší návštěvnost třeba i v botanické zahradě v Troji. Pražská záchranná služba zase do odpolední 16. hodiny výjížděla ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Fakultní nemocnice Praha Motol a Homolka zaznamenala na urgentních příjmech zhruba o 15% víc pacientů oproti běžnému provozu. Všeobecná fakultní nemocnice evidovala nižší desítky případů úpalů, úžehů nebo kolapsových stavů. No, horko dělá problémy taky městské hromadné dopravy, třeba v Praze tramvajím. Kvůli teplu se totiž prověšují troleje a hrozí jejich stržení. Všechny vozy tak musí jezdit pomaleji. Podrobnosti má dopravní expert Světa motorů Martin Karlík.
2: Tramvaje teď v Praze jezdí maximálně 40-kilometrovou rychlostí. Řidiče zároveň musí víc koukat po trolejích a sledovat, jestli nejsou někde prověšené víc, než je zdrávo. Zpomalil se i pohyb přes výhybky. Místo 15 km za hodinu se jezdí maximálně desítkou a v úsecích, kde to s trolejem vypadá špatně, tak je rychlost také omezená. To může vést k tomu, že se některé tramvaje budou spožďovat.
1: Ještě doplním, že kvůli teplu je v pohotovosti taky správa železnic. Ta může nařídit zpomalení vlaků. Zatím k tomu nepřistoupila, ale třeba v roce 2015 to musela udělat kvůli praskajícím kolejnicím. Některé vlaky například na Plzeň odpoledne jezdily odklonem. Zrušené byly i mnohé kulturní, zábavní a společenské akce po celé České republice. Někde ale lidem vůbec nevadí tato vedra. Třeba v Krkonoších nebo Hnahané, tam se akce konají dál. Víc o tom naši krajští zpravodajové. Vedro třeba podle naší reportérky stojí za rekordním samozběrem česneku na Olomoucku. Lidé se přivstali a v 7 ráno už bylo celé pole vyzbírané.
3: Oblíbená farma v Těšiticích posunula kvůli počasí termín samozběru. Původně plánovala mít otevřeno od 6 do 10. První lidé se ale objevili už po 3 ráno a v 7 hodin bylo pole prázdné. Podobně rychle zmizel česnek i v nedalekém Blaci. Sběrače lákala hlavně výhodná cena a vyšší kvalita než v obchodech. Martina Svobodová.
1: A východočeský Krkonošský Trutnov si i přes vedra připomíná krvavé válečné události z historie. Dnešek i zítřek, tedy sobota i neděle, patří událostem před 160 lety.
4: Trutnov si tento víkend připomíná 160. výročí bitvy u Trutnova. Jde o jediné významné vítězství rakouské armády v prusko-rakouské válce roku 1866. Návštěvníci uvidí ukázky vojenských táborů, dubové výstroje a výzbroje i rekonstrukce historické bitvy. Součástí programu jsou také komentované prohlídky a aktivity pro celé rodiny. Oldřich Tamáš.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. Dav na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.